0: najkrajšie československé hity od rána až do večera, každý víkend v rádiu Melody.
1: Pondelok býva nekonečný, len tak spôr.

rány do očí a najde sílu říct, odcházím lásko navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35, a že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si.

řekni, kde ty kytky jsou. Co se tady mohlo stát? Řekni, kde ty kytky jsou.

až jednou budu u konce své písně, až ticho ovládne sám, ze tváří vyčtu vám výsměch.

Večie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

rozoberáme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.